0: posuďte sami.
1: Tak já teda přijdu před půlnocí a hodíme si to ve třech.
2: Takhle se mi líbíte. Víte, že už jsem vás chtěl pozvat.

0: Nějaký zpětný vazby, kamarádili jste se?
1: Vůbec ne. Keď jsem hrál s Naďom, já jsem hrával s Petrom Naďom a občas, keď jsme robili nějaké velké akcie, my z Československo, alebo něco také, tak

0: a začali vyhrávat. Mně se noha uzdravila, říkám, hele kluci, ale já už vás trénovat nechci. Snažil jsem se k tomu sportu vrátit, ale přiznám se, že už to nešlo.
1: Koleno, jak začne

které už mají za sebou rok a půl činnosti a jsme rádi, že u kláštera si hledají cestu, našli cestu hlavně

Vstřícný krok krumlovské radnice vůči občanům v podobě participativního rozpočtu se totiž... To bude na dlouho dneska se mnou.

tuškovo kapela, kde ještě jsou prostě muzikanti jako opravdu jako původní. Takže ho oslovili, jestli by s nima neodhrál nějaký koncert. A takže říkal,

Stejně jako příběhů a pověstí, které hovoří o tom, co se stalo zaručeně, co se stalo možná, nebo co se mohlo stát.

měl jednu, která byla k dispozici, tak jsme se domluvili a jeli jsme prakticky i společně na ten závod, protože měl taky svůj cíl k 60 nám si dát

0: No, nebo někam jedeme na výlet a projít se.
1: No to mi
0: Takže...
1: řekni, že takhle úspěšná banda a ty chodíš do práce, to asi není, jako myslím, že když někam přijedeš a potkáváš se s těma trenérama, s

0: Je to vychlazený, jo. Používá se tam jedna rostlinka, která začíná od ch, ale nebudu to jinak dál komentovat.
1: Jasně, já myslím, že by to nebylo nic proti ničemu. Tak...

Při ní se scházela chasa, aby vymlátila obilný snop, který byl toho roku přivezen do hospodářovy stodoly jako první. A pak se slavilo. Tak různě.

ho tak, aby měl péči, kterou si myslím, že si zaslouží. Boletickému kostelu jsme věnovali péči takovou, že jsme ho osvobodili z křoví a